centrální mozek Fritzlima. CML, hovoří CML.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
9: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
10: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
12: Express. Music first.
13: Express FM.

0: FM.
1: Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.
2: Nejhranější song na Express.
0: Express FM.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
3: Mami!
2: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
3: Vystřihovali jsme slana!
2: Vystřihovali?
3: Pak jsme šli s Bobinou ven!
4: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
5: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě. Krik, krik.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webgloob.cz.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
6: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
7: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Za každou firmou je příběh.
11: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
10: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
11: Bez pozlátka, bez filtrů.
10: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
11: Express FM.
12: Express FM. Express.
13: Music first.
12: Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
11: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
12: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slana.
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
17: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
7: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
8: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
12: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
11: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
13: Babuhači. Babuhači.
12: Na Express FM.
14: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečněvsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
12: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopy.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
9: Prague Sounds, the festival.
10: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana!
11: Vystřihovali?
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
13: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
15: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Music. First.
17: Express FM.

Dance. K tanci nás vyzval Barrican Swim, po 10. hodině vás ze studia Rádia Express FM. Zdraví Veronika, máme krásný sváteční den. Já doufám, že jste měli šanci si trošku přispat, pokud ne, no tak s tím už asi nic neuděláte. Venku máme 15 stupňů Celsia, dnešní teplota v Česku by měla stoupat až krásným 24 stupňům, takže další den ve znamení božího babího léta, svátek slaví Václavové, přeju vám všechno nejlepší. No a samozřejmě, jelikož máme svátek, tak tu mám nějaké to místo na vaše hudební tipy. To znamená, že pokud byste rádi slyšeli nějaký song, můžete si o něj napsat, a to na číslo 602 604 903. Tak jdeme si hrát muziku. Lana Del Rey s Víkendem dohromady, Lust for Life.

0: Dnes máme Den české státnosti, který připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Je to první světec českého původu, je to samozřejmě patron české země. Svatý Václav byl velmi pobožný, zbožný, stavěl kostely, staral se o chudé, o nemocné, o sirotky, dokonce vykupoval otroky z otroctví a místo válek volil mír a diplomatickou dohodu. Zemřel mučednickou smrtí, to víme, brácha ho zabil kvůli moci a to tehdy církev považovala za mučednickou smrt. O Václavovi si řekneme ještě něco více za chviličku. Hrát si budeme Good Neighbors, Keep It Up a potom už se vrhnu na váš první hudební tip.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
6: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
7: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Express. Music first.

Poslouchali jsme skupinu Dive a novinku s názvem Kid. Svatý Václav, jehož postavu si dnes připomínáme a jehož mučednickou smrt si dnes připomínáme a díky němuž dnes taky máme sváteční den a nemusíme do práce. Má svou slavnou sochu na Václavském náměstí. Samozřejmě je to socha, která tam stojí od roku 1912. Tým autorem je Josef Václav Myslbek. Pracoval na ní dlouhých 30 let. Není to vlastně socha, ona je to sousoší, protože když se podíváte, tak jsou tam taky čtyři sochy kolem. Je tam svatá Aneška, je tam svatá Ludmila, je tam svatý Patrik, ten má tvář Josefa Václava Myslbaka, je to ten pán, co má v ruce knihu, a je tam také svatý Vojtěch. No a k této soše lidi přicházejí ve chvílích nouze nebo nějakého národního semknutí, jako tomu bylo po 21. srpnu roku 1968, kdy tam chodili mladí lidé protestovat, také po listopadu roku 1989 se tam lidé shromažďovali u sochy svatého Václava. Vlastně kdykoliv se cokoliv děje, tak vždycky svatý Václav je ten, kolem kterého se lidé shromáždí. Není to socha mučedníka, je to socha vojáka. Na koni, s kopím, ve zbroji, v železné košili. Jeden takový Václav mi dnes napsal první hudební tip a přál si zahrát Interpol a skladbu s názvem The Rover. Václave, toto je všechno nejlepší k svátku.

Státního svátku můžete využít, pokud se nalézáte v našem hlavním městě ke návštěvě nebo využití dne otevřených dveří ve státních budovách. Ty se otvírají zdarma a umožní přístup do jindy nepřístupných míst, takže navštívit můžete Strakovu akademii, tam je vstup zdarma hlavním vchodem z nábřeží Edvarda Beneše mezi 10. a 18. hodinou. Den otevřených dveří má také Senát, tam můžete zavítat do 16. hodiny a otvírá se jednak Valštejnský a také Kolovratský palác a otevřena bude k návštěvám také poslanecká sněmovna. Já se musím přiznat, že jsem vlastně v těch vládních budovách nikdy nebyla. Co se týká Strakovky, tak jsem byla jenom v té krásné zahradě, která byla nedávno zrekonstruována a opět otevřena veřejnosti. Hrát tam teď bude A$AP Rocky, pustíme se od něj Sundress.

0: Tak tento pán už příští neděli potěší své české a nejen české fanoušky v pražské O2 aréně, kam přijede se všemi svými alter egy v rámci Don't Be Dumb Tour. A co se týká recenzí na toto vystoupení, tak je vysokoenergetické, chaotické, prostě spektákl, jak má být. Až se Proky projede své starší hity, nový materiál na mnoha místech toho turné je helikoptéra, nevím, jestli to tak bude v O2 aréně, a recenze taky mluví o tom, že se Ace Proky snaží být úplně co nejblíž lidem, prostě zasáhnout každý roh té arény, ve které vystupuje, takže tak různě jako pluje, pohybuje se na takových jako rotujících strukturách a dokonce bere fanoušky i na pódium. Tak doufám, že si to užijete. Vstupenky jsem koukala, ještě jich pár je, tak máte ještě šanci se tam dostat. Hrát si budeme Florence and the Machine, Moderation.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na odtočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, EcoRaster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. EcoRaster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM. Hey bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many niggas that can handle me. But

Tak já se ještě vrátím k svatému Václavovi. Jeho ostatky jsou uloženy v pražském chrámu svatého Víta, ale jsou rozdělené. Zatímco kostra se nachází v hrobě v kapli svatého Václava, tak lebka svatého Václava je umístěna v pokladnici svatovítského chrámu a při výjimečných příležitostech je s ní manipulováno, je přenášena. Například právě dnes je vystavená ve Staré Boleslavi v bazilice svatého Václava, kde ji mohou vidět poutníci, kteří tam dnes přišli u příležitosti státního svátku. Takže teď svatý Václav má oddělenou hlavu od těla, ale to už nebudu dál rozebírat. Hrát nám budou Gang of Youth, Things Take Time a pustíme si do konce hodiny, ještě stihneme Gorillaz.

Lonely in the Future, to byla skupina The Strokes. Krásný sváteční den vám při poslechu Radio Express FM přeje Veronika, doufám, že se máte krásně. Dnes si nejen připomínáme výročí zavraždění svatého Václava, ale zoologická zahrada v Praze v Troji byla založena 28. září a je tomu už 95 let, co se tam dnes bude dít, tak to vám prozradím za chviličku. Připomínám, že mám místo pro vaše hudební tipy, takže pokud chcete slyšet nějakou skladbu, tak 602 604 903, to je to číslo, kam můžete poslat SMSku, kam stačí jenom napsat název a autora. Teď je na řeky Evanescence, Fade Out Lines. Hezký poslech.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečnevsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Seš tlustá, fakt nechutný.
6: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
7: Trapný, všichni se ti smějou.
8: Je nevadí, že jsem starší než ty.
9: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
4: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
10: O2, více ze života. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
14: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
15: Spěchejte na www.webglobe.cz.
16: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulator.cz.
17: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
18: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
19: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Express.

Na Express FM jsme poslouchali oxfordskou skupinu Fools. Jak už jsem říkala v předchozím vstupu, pražská zoologická zahrada dnes slaví 95 let od svého otevření v roce 1931. Zakladatelem pražské zoo byl středoškolský profesor Jiří Janda. A první exotické zvíře, které Jiří Janda pro zoo dostal, byla malá lvice Šárka. Byl to dar od ředitele cirkusu Reberning. A protože ještě pražská zoo tehdy nestála v Troji, tak tahle ta malá lvice žila v domě profesora Jandy, normálně se tam pohybovala, potom domě byla vycvičena, chodila za paní Jandovou do kuchyně, spávala na zemi u pana profesora, stejně jako další zvířata, která tam čekala na své umístění. A prvním zvíře, které se objevilo na území zoo, byla vlčice Lota. Z dalších zvířat, která byla významná pro zoo, byly například lachtani Hýta a Batul, které zoo věnoval herec Vlasta Burian. Jak budou dnes probíhat ty oslavy v pražské zoo? No celé to bude laděné do 30. let, kdy byla zoo otevřena, takže uvidíte tam lidi v historických kostýmech, budou tam historické vozy, bude tam historická módní přehlídka starého vintage oblečení, můžete si tam nechat udělat dobový účes, divadlo, hudba a tak dále, a velká pozornost bude věnovaná koním Převalského, což je taková vlajková loď pražské zoologické zahrady, protože koně Převalského se daří úspěšně množit a odvážet je zpátky do volné přírody. A koně Převalského přišli do zoologické zahrady už, myslím, asi v roce 1932, nebo ano, takhle, úplně jako na začátku skoro. Tak, tolik k tomuto významnému výročí. Pustíme si Goldfrapp a bude to skladba Rocket.

Tatová novinka našeho playlistu, skupina Fat Dog a Call It What You Want. Mám tady váš další hudební tip a jsou to PSA a jejich Low Budget. To je tip, který přišel od Kuby. K PSA mám jednu velkou zajímavost a to sice tu, že už za pár dnů, za pět dnů třetího, začíná Den architektury. Není to den, ten název je trošku zavádějící, je to celý týden a v mnoha městech po celém Česku se můžete podívat na místa, kam normální prostě smrtelník se jen tak nepodívá. Tento ročník je věnován bydlení, takže můžete navštívit houseboaty, panelákové byty, secesní byty, prostě dostanete vzácnou příležitost vidět vojersky byty, jak bydlí prostě jiní lidé. Ale nejenom to, ten program je neskutečně široký, vstup je zdarma, ale musíte si na mnoha místech rezervovat ten vstup, protože prostě ta kapacita je samozřejmě omezená, někam ne, někam. Ano, podívejte se sami na Den architektury CZ a dostávám se k těm PSA. Proběhne na jižním městě debata s Vladimírem a Orionem o neoficiální kultuře na jižním městě od 19.30 do 20:30 a potom bude mít Orion na místě afterparty DJ set pod palcem. Takže ještě jednou, neoficiální kultura na Jižáku v pojetí Vladimíra 518 a Oriona, velkých pamětníků tohoto místa a toho času, kdy tam ta kultura opravdu byla zásadní a bujel tam první český rap. Tak, my si teď pustíme ten Low Budget, jak jsem slibovala.

0: Teď to mám jenom takové krátké info pro všechny, kdo odkládali návštěvu českých korunovačních klenotů na ten dnešní poslední den, kdy budou vystaveny ve Vladislavském sále. Vystát frontu aktuálně trvá 2 až 3 hodiny, tak si pospěšte, protože poslední návštěvníci budou jako vpouštěni asi v 16.15, tuším. Celá ta výstava se uzavře opět na rok v 17 hodin. Tak. Za chvíli tu máme Harryho Stylese a pustíme si taky čerstvou novinku od Veja Projectu.
1: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Express. Music first. Express.

0: sugar. Novinka. Novinka. Express FM.
1: Vision Project.

0: Trendy Express.
1: Možná i u vás doma a ve škole jste s novým školním rokem museli otevřít téma umělá inteligence. Její používání, zneužívání, otázky bezpečnosti a taky nutnosti ověřovat informace, které nám AI předkládá. Jak na tom české děti s používáním umělé inteligence jsou? Nový výzkum nadace O2 mezi 17 českými dětmi ukazuje, že 60% dětí ve věku 12 až 15 let používá umělou inteligenci a 76% dětí důvěřuje informacím, které jim AI poskytne. Řada z nich přitom nemá potřebu získané odpovědi nijak dále ověřovat. No a právě takzvané halucinace jsou jedna z hrozeb AI. Když totiž umělá inteligence neví, no tak si domyslí, vymyslí, přibarví. Google jeho AI Overview doporučila denně jíst jeden kámen nebo těhotným kouřit 2 až 3 cigarety. Výstupy AI je proto nutné vždy ověřovat. S používáním umělé inteligence bez obezřetnosti hrozí i další potíže. Jak umělá inteligence změnila internetové podvody, anebo jak vytváří falešný pocit blízkosti s chatbotem? Tato a další zajímavá témata najdete na webu bezpečnevsíti.cz od nadace O2. Najdete tam nejrůznější tipy, podcasty i kvízy k tématu. Základní tipy jsou ale jasné. Ověřovat, ověřovat, ověřovat. Ke každé důležité informaci od AI si najdete druhý lidský zdroj. Nevkládejte do AI osobní údaje, hesla ani citlivé firemní informace, hlavně ne do bezplatných verzí. Vypněte trénování na vašich datech. Většina známých nástrojů to umožňuje v nastavení. Berte fotky a nahrávky s rezervou. Pokud vám známý hlas po telefonu říká, ať někam pošlete peníze, zavěste a zavolejte zpět na číslo, které znáte. Domluvte si s rodinou kontrolní otázku. Mluvte o AI podvodech s celou rodinou. Děti i seniori by měli vědět, že dnes už nelze věřit všemu, co slyší nebo vidí. Nejlepší obranou je ověřování informací a zdravá opatrnost.
2: Express.
0: Express FM.
3: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečnevsíti.cz. O2, sponzor pořadu.

11.55 dohráli na Express FM Kings of Convenience. Krásný sváteční den vám přeje Veronika. V noci na dnešek se v Los Angeles předávali Video Music Awards televizní stanice MTV. Hlavní cenu za klip

za celoživotní přínos videoklipům. Na podium si cenu dorazili převzít všichni tři zbylí členové, tedy bubeník Dave Grohl, baskytarista Chris Novoselek i doprovodný kytarista Pat Smear. My si nyní poslechneme skladbu k tomu vítěznému klipu a je to Taylor Swift a The Fate of Ophelia.

Tak to byl Jamie T a jeho novinka, ve které zpívá, že by si moc přál, aby mu bylo znova 33, takový jako nostalgický song, i když je to vlastně docela nářez. Veronika vás zdraví v další hodině svátečního vysílání. Strávím tady s vámi ještě 2 hodiny, během kterých mi můžete posílat vaše hudební tipy. To znamená songy, které byste teď právě moc rádi slyšeli. Číslo je 602 604 903 a teď se jdeme pustit Sports a jejich Drama King. Express FM. Express.

0: To byly Massive Attack na vaše přání, které mi dorazilo po SMS-kách. Jeden ze členů Massive Attack, Robert Del Naya, řečený 3D, byl v sobotu v anglickém Liverpoolu zatčen po propalestinské demonstraci. Byl zadržen poté, co před místem konání sjezdu labouristické strany držel transparent, na kterém měl napsáno odmítám genocidu, podporuji Palestine Action. A unikly z toho dokonce záběry, někdo to natočil, policisté ho tam vyzývají, aby místo opustil, protože se dopouští přestupku a Robert na to odpovídá, přestupek neuznávám, protože podle britského práva je ve skutečnosti trestným činem napomáhat jakékoliv soukromé osobě či společnosti, která se podílí na napomáhání válečným zločinům genocidní povahy. Tak snad už byl propuštěn, nicméně další vaše přání jsem vyplnila, posílejte klidně dál, ještě mám celou hodinu a 3/4 na to, abych hrála vaše hudební tipy. Za chvíli tu máme nejhranější song tohoto týdne na Expressu. Co to je, tak na to si chviličku počkejte.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu rádia
2: Express FM.
3: Express FM. CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
8: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
9: Music. Music first.
3: Express FM.
9: Nejhranější song na Express.
3: Express FM.

Posen Raymond si pustíme zase něco z české produkce. Je to relativně ještě nová skladba Call Me Out, kterou dali dohromady Martin, což je Martin Starý z kapely Vive, producent, ale také zpěvák. A jeho bývalá holka Chardonnay, oni se rozešli a potom, co se rozešli, tak dali dohromady tuhletu pěknou porozchodovou skladbu. Express FM.

Brně vyvrcholil festival Serial Killer, jako sériový vrah, což je festival, který oceňuje nejlepší seriály střední a východní Evropy, a vyhrál ho polský seriál Proud, který vypráví o modelovi z Varšavy, který se musí vyrovnat s rolí otce i společenskými předsudky. A nejlepším českým novým seriálem se stal seriál Kamarád, který teprve uvidíme. Je to 9dílná minisérie, která poběží online i vysílání České televize. V hlavní roli Matouš Ruml. Podle toho, co vím, tak se jedná o takový mrazivý záznam z autentických spisů a výpovědí, ovšem je to anonymní a je to příběh z prostředí školního turistického oddílu, který otvírá téma manipulace, zneužití důvěry, síly vztahu mezi dospělým a dospívajícím. Pro Matouše Rumla asi bude velmi složitá úloha člověka, který se nezdravě asi přiblížil ke svému svěřenci nebo svěřenkyni. A pustíme si dál další z vašich hudebních tipů, který mi přistál v našem SMS-kovém zařízení, a je to Pharrell Williams a skladba Piece by Piece. Express FM.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečnevsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
6: Prague Sounds, the festival.
7: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
10: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Ano.

Tak to byla Miley a její Bass Persuades. Chystá se životopisný film o Fredu Asterovi, kdo umí hrát a vynikajícně tančit, Tom Holland. Tom Holland v titulní roli, myslím, že bude skvělý naprosto. Kdo jste ho viděl někdy tančit, tak jistě víte, jak mu to tancuje. Jeho filmovou partnerku Ginger Rogers stvární, pozor, Sabrina Carpenter, a Asterovu sestru bude hrát Margaret Qualley, kterou znáte například ze Substance. Těšme se na nový film o Fredu Asterovi a teď tu pro vás mám další z tipů, který mi poslal, nevím kdo, nepodepsal se, podepsal se D, ale možná je to D, jako děkuju. A žádala o Krise Malinčáka, If You Got It, tady je.

To byly Silver Spoons dohromady s Aiko a jejich Medusa. Ten uplynulý víkend byl velmi šťastný pro český tenis. Jednak nehrající nová kapitánka ženského týmu Bára Strýcová dovedla ženské české tenistky k vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Moc gratuluju. A jednak Jakub Menšík byl velmi výrazným prvkem týmu Evropa v Laver Cupu, kde tvořil tým například s druhým hráčem světa Alexandrem Zverevem a třetím hráčem světa Alcarazem. No a zvítězili už po šesté v řadě. Jejich koučem byl Yannick Noah. Pamatujete si Yannicka Noaha, takového toho dredatého tenistu Francouze, dnes je mu 660. Taky zpíval, taky měl několik hitů. No tak prostě vyhráli a bylo strašně hezké sledovat, co se děje.

Máme 13.08 u odpoledního vysílání, svátečního odpoledního vysílání. Rádio Express FM vás dál zdraví Veronika. Doufám, že si užíváte volna, pokud volno máte. Zdravím samozřejmě všechny, kdo musí být dneska v práci, ať jsou to lidé pracující v restauračních zařízeních, v barech, tramvajáci, autobusáci, řidiči metra a tak dále. A samozřejmě také všichni, kdo pracují třeba v rádiu. A před chvílí jsem mluvila o tom, že český ženský tenisový tým zvítězil v poháru Billie Jean Kingové. Honza mi napsal, když se podíváme na to, co naše holky už dokázaly, můžeme s klidem mluvit o české ženské tenisové škole a její dominanci ve světovém tenise. Tak já jsem se teďka koukla do WTA, do žebříčku a vypadá to následovně. Linda Nosková, 6. pozice, Karolína Muchová, 8. pozice, Marie Bousková je 27. Sara Bejlek, nový velký obrovský talent, malá s růstem, ale obrovsky razantní. Sara Bejlek 29 a Nikola Bartuňková je 34. No a pak tu máme samozřejmě dlouhodobou královnu deblovou a to je Kateřina Siniaková na první pozici světového žebříčku. Já ještě doplním Honzu takovým tím kliše, co se furt opakuje, ale je to pravda, jako specifikem té ženské tenisové školy je to, že ta každá hráčka je velká individualita a že nemají prostě jednotný styl, že se neučí u nás jeden styl, ale že se ctí ta individualita té, které hráčky. No tak ať to holkám jde dál takhle krásně. A samozřejmě Barboře Strýcové gratuluju k tomu velkému triumfu pod jejím kapitánským vedením. Pustíme si Joseho Gonzálese Heartbeats. Pokud byste měli nápad na to, co bychom měli zahrát, tak samozřejmě jsem s ním. Číslo je 602 604 903.

0: Dnešní sváteční den můžete, pokud se nacházíte v našem hlavním městě, využít k jízdě novou lanovkou. Já už jsem ji jela dvakrát, vlastně docela náhodou to bylo dvakrát, nicméně, když jsem jela po druhé, už jsem tu líčila, myslím předevčírem, nebo včera, tak jsem to vzala ze zhora dolů druhým směrem, protože tam dole byly tak šílené fronty, že jsem tam prostě nechtěla čekat. Nicméně, když jsem tady šla nahoru, tak jsem čekala u pomníku Karla Henka Máchy na své kamarádky. A čekala jsem tam dlouho. Takže mezi tím, co jsem tam čekala, tak jsem byla svědkem, jak když přicházíte k tomu pomníku Karla Hynka Máchy, tak pod tím pomníkem je takové jako velmi výrazně vyznačené to datum jeho narození a úmrtí. Takže 1810 až 1836. Takže to svádí k tomu, aby si každý vypočítával, jak mladý Karel Hynek Mácha tedy zemřel, byl necelých 26 let. Nicméně byl to taky test pro ty kolemjdoucí děti. A jak jsem tam čekala, asi půl hodiny asi, tak 10letý, 12letý děti tam to odčítání prostě nedali. Viděla jsem tam asi 13letou holčičku, kterou tatínek jako nutil to vypočítat. Ona nebyla schopná vypočítat, jako kolik je 36 minus 10. A ten tatínek říkal, nepůjdeme, dokovať to prostě neřekneš správně. No, takových dětí tam bylo víc, co to prostě nedali. A následně potom teda výpočtu, když se dostali na těch 26 nebo 25, ti lepší, tak došlo k otázce, a proč zemřel tak mladý? A tady zase většinou pohořeli ty rodiče, že řekli nevím, asi byl nemocný, nebo asi zemřel ve válce, nebo něco takového tam padalo. No tak já jsem se tam jako pasovala do role jako místního průvodce a poučovala jsem teda ty děti, nebo když to rodiče dovolili, tak jsem mi to vysvětlila, proč tady zemřel. Tak zemřel proto, že v Litoměřicích se dva dny nebo týden před svou vlastní svatbou se zúčastnil hašení požáru, šel pomoct hasit nějaký statek a omyl se tam buď tvář, anebo se tam napil vody, která byla bohužel infikovaná cholerínou, to je taková slabší verze cholery. Udělalo se mu strašně špatně během několika dnů, odmítnul návštěvu lékaře, za prvé to bylo drahý asi, za druhý prostě si myslel, že to jeho imunita zvládne, no a nezvládla. A zemřel dva dny před svou vlastní svatbou s Eleanor, s Lori, takže místo svatby byl pohřeb. Bohužel, takhle smutně to s ním dopadlo. Nicméně, co se týká toho pomníku, tak toto není pravá podoba Karla Hynka Máchy, protože tu opravdu nikdo nezná. A autor Josef Václav Myslbek, o tom už jsem tady dneska mluvila v souvislosti se svatým Václavem, vytvořil tu podobiznu podle jako romantické tehdejší představy o tom, jak by měl vypadat romantický básník, a jako předobraz mu sloužil vlastní syn. Takže je to vlastně podobizna jeho syna, ale představuje Karla Hynka Máchu, samozřejmě. Tak kdybyste třeba čekali na tu frontu na lanovku taky takhle dlouho, tak si zajděte k Máchovi, nahoru je to procházka na Petřínce, dostanete asi za 15 minut, není to dlouhá cesta. Tak to jsem se zapovídala tady, za chvilku si dáme Fontaines DC a pustíme si taky třeba Gufraus Marie April.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
5: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobanka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Mix. Je to asi tak týden, ne to víc, možná 10 dnů, 14 dnů, co Gufrau oznámili poslední velký koncert s Viktorem Kalem na dlouhou dobu, protože ten čas, kdy spolu jeli tour s deskou Boyband, kterou natočili společně, už se prostě naplnil a je čas jít zase každý svým vlastním směrem a Viktor musí začít dělat solový věci opět. No, takže ta show bude v klubu Sasazu 3.12. je to čtvrtek a ten koncert se vyprodal asi během týdne, takže pánové už na své instagramové sítě naznačují, že by pátek mohl být přidaným koncertem, tak je bedlivě sledujte, ať vám uteče ani ten druhý termín. A my si od Gufrau s Marie April pustíme novější skladbu, jmenuje se Nechci a zpívají tam o tom, že venku je krásný počasí, jako když je červený, když není červen, tak to by dneska docela souhlasilo, musím říct.
1: Express.
2: Express FM.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Music. First.
8: Express FM.

One song away from crying, to byla Rachel Chinoiri. Já se dnes rozloučím informací, která vyšla dnes, a je to zpráva o tom, že jeden z nejúspěšnějších interpretů minulého tisíciletí, Rod Stewart, se vrátí do Prahy a na své poslední turné, které se jmenuje The Final Encore, jakože poslední přídavek, vystoupí v O2 Areně 24. června a po více než 6 desetiletích uzavře mimořádnou kapitolu své koncertní kariéry. Takže tolik od Veroniky pro dnešní sváteční den. Přeju vám, ať si ho pěkně ještě užijete, je krásné počasí, má být až 25 nebo 24 stupňů Celsia. Tyto vysoké teploty nás budou provázet ještě do neděle, takže si pěkně užívejte to babí léto naplno a posíláme za vámi ještě Hooverphonic, Foo Fighters anebo třeba Tudor Cinema Club. Mějte se krásně a zítra už se uslyšíme v běžném čase 13 a 16. Budu se na vás moc těšit. Ahoj!

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Červené víno na světlém koberci?
5: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeco v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeco Amazon.
14: Hudba na prvním místě.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.
5: Seš tlustá, fakt nechutný.
6: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
7: Trapný, všichni se ti smějou.
8: Je nevadí, že jsem starší než ty.
9: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
4: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
10: O2. Více ze života.
11: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
12: Prague Sounds, the festival.
13: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
14: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
15: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
20: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
21: Mami!
20: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
21: Vystřihovali jsme slana.
20: Vystřihovali?
21: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
18: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
22: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
23: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
24: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
25: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
24: Těšíme se na vás.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
7: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí si to tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
8: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země, a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
9: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
10: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód RADIO a získejte bonus k objednávce.
11: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
19: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
20: Mami!
19: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
20: Vystřihovali jsme slona.
19: Vystřihovali?
20: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
21: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
22: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
23: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
24: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
23: Těšíme se na vás.
25: Music first.
26: Express FM.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Počkej, ty už si uklidila.
5: Jo.
4: Ale vždyť si začala před chvilkou.
5: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
5: To byl jen úklid.
3: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
7: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
8: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
14: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na For Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na For Kids a pro inspiraci do vašeho domova na For Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
17: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, EcoRaster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. EcoRaster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
6: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana.
11: Vystřihovali?
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
15: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
17: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Express. Music first. Express FM.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
4: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
6: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
7: Začalo samočištění a vysoušení.
6: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
8: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
9: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
10: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
11: Ubytujte se v historickém domě a v kafé Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
12: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázni-poděbrady.cz.
14: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
15: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
16: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
15: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
17: Babuhači. Babuhači.
16: Na Express FM.
18: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.
16: Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Lípkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
3: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak, technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuju.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
9: Spěchejte na www.webglobe.cz.
10: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
11: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
12: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
4: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
5: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu, a těším se na vás. V listopadu v Praze.
6: Prague Sounds, the festival.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Express.
11: Music first.
2: Express FM.
11: Nejhranější song na Express.
2: Express FM.

0: Když stroj pracuje každý den, musí něco vydržet. Lumak. Technika pro skutečnou zátěž. Štípače, drtiče, vibrační desky a další stroje pro profesionální použití. Více na lumak.cz. Zadejte kód rádio a získejte bonus k objednávce.
1: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Music. First.
6: Express FM.
7: Express.

0: Express Filmex.
1: Tento týden se v kinech konečně seznámíme s českým Oscarovým kandidátem. Vítězným dokumentem z Berlinále, pozoruhodným a extrémně silným snímkem režisérky Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film vypráví o sourozenecké lásce a závislosti a diváci ho označují za emocionální horskou dráhu, inovativní, šokující a brutálně upřímnou. Pepa 5 let natáčela film, ve kterém sleduje svého milovaného staršího bráchu a jeho život se závislostí. Proč připravila jejího bratra a dva bratrance o vztahy, zdraví i střechu nad hlavou? A co když za tím vším nestojí závislost samotná, ale něco, co začalo daleko dřív? Neotřelý mix intimních deníkových záběrů, oživlých fotografií, stylizovaných vzpomínek a grafických koláží dělá z filmu originální zážitek, který je syrový i hravý zároveň. Jako režisérka a sestra stojí Pepa před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď. Kde končí láska a začíná kontrola? Zachraňovat nebo nechat jít?
2: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
3: Teďka umřel.
2: Víš, ale potřebuji si něco dát.
3: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
2: Jsi se alkoholik, ne?
3: Co přijde dál?
4: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
5: Opakují.
4: Opakují.
1: Na plátně přivítáme také Breda Pitta, a to v thrilleru Davida Ayera V srdci divočiny. James je penzionovaný vojenský expert, který se svým psem, německým ovčákem Odinem, taktéž válečným veteránem, vydává na výlet do drsné aljašské divočiny. Jejich výprava se zkomplikuje, když James s malým letadlem vinou zdravotní indispozice havaruje. Ti dva už v minulosti ve válečné zóně dokázali, že se jeden na druhého můžou stoprocentně spolehnout. Zvládnou ale spolu zdolat nástrahy aljašské divočiny, kde číhá smrtelné nebezpečí na každém kroku? Aljašku ve filmu zastoupila panenská příroda Nového Zélandu. 62-letý Brad Pitt zvládl většinu akčních scén natočit bez kaskadéra.
6: Good job, buddy. It's just you and me, boy. I'll get you home. I'll get you home. I'll get you home. The heart of this beast is strong.
0: Express Filmix.
7: Na Express FM.
8: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
7: Express.

0: Posloucháte reprízu pořadu Trendy Express. Trendy Express.
1: Příjemnou neděli, posloucháte Trendy Express. V dnešním díle se postavíme do fronty na chleba. Ne, ale ledajaký. Proč Kylian Mbappé po 20 letech opustil Nike? A taky co všechno si možná budeme za chvíli kontrolovat v kapsách před odchodem z domu? O tom bude dnešní pořad. Pojďme na to.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: ochotní zaplatit za chleba. Já nevím, 50 korun, 300, 500 za nějaký hodně dobrý kváskový a co třeba 1300. V newyorské čtvrti Soho otevřela rakouská pekařská rodina Auderových svůj první podnik ve Spojených státech, jmenuje se Rye, no a koncept je vlastně dost jednoduchý. Hlavní hvězdou je jediná věc. Obří zhruba 1,5 kila vážící žitný kváskový bochník. Cena $60. A samozřejmě internet se mohl zbláznit. Na obranu toho chleba. Není to úplně obyčejný bochník v přepočtu za 1300. Vyrábí se ze 100% biožitné mouky, kterou rodina dováží z Rakouska. Fermentuje až 24 hodin, potom se myslím dalších 6 až 8 hodin musí nechat uležet. No a recept vychází z více než 50leté pekařské tradice rodiny Aureových. No, pokud chcete jako ušetřit, můžete si koupit půlku za 30 anebo čtvrtku za $15. A nebo si můžete rovnou dát jenom namazaný krajíc. Těch tu mají asi tucet variant a stojí od 5 do $14. Nejlevnější je v podstatě jenom chleba s máslem a solí. Potom tu ale taky mají možnost s arašidovým máslem a džemem, meruňkovou marmeládou, medem a semínky a nebo s lososovými jikrami. No takhle, pozor, ono se řekne chleba s máslem. Údajně testovali 15 různých másel, než vybrali to pravé. Což už je úroveň výběru másla, no, ke které se ani doma nedopracuju. Majitelé cenu vysvětlují kvalitními surovinami, roční výrobou a samozřejmě tím, že provozovat pekárnu na Manhattanu není úplně levná disciplína. A upřímně možná je těch $60 vlastně ta nejlepší marketingová investice. Kdyby stál 20, asi o něm dneska nemluvím v Trendy Express. Všiml si toho třeba Lidl, který hned zareagoval a rozhodl se oslovit frontu před virální pekárnou. Zaparkoval přední reklamní auto s mapou k nejbližší pobočce, kde si můžete chleba koupit za $3.99. Videa z pekárny obletěla celý svět, reagovali samozřejmě i Rakušané a taky jsem viděla hodně reakcí z Německa, s tím, že u nich stojí takový chleba kolem 12 eur. Pořád dost, ale ne $60. No jenže fronta se stojí v Soho na ten za 60. Co bude dál? Kafe za $30? Jo, počkat, vlastně to už tam mají taky.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Michelinské hvězdy už asi znáte, ale víte, že průvodce Michelin poslední roky rozdává i klíče? Ne od pneu servisu. Klíče jsou hotelovou obdobou michelinských hvězd. No a právě teď Michelin zveřejnil jejich nový celosvětový výběr. V tom letošním je celkem 2832 hotelů po celém světě. A stejně jako u restaurací můžete mít jeden, dva nebo tři klíče. Klíče jsou docela novinka, Michelin je začala rozdávat teprve v roce 2024, nejdřív postupně v jednotlivých zemích a od loňska funguje výběr globálně. No a podle čeho se pozná dobrý hotel? Inspektoři sledují pět věcí: architekturu a interiérový design, kvalitu a konzistentnost služeb, osobitost hotelu, poměr mezi cenou a zážitkem a také to, jestli hotel nějakým způsobem zapadá do místa, kde stojí a pomáhá vám tu destinaci skutečně zažít. A stejně jako u restaurací, tam inspektoři chodí anonymně. Michelinské hvězdy v Česku máme, a co klíče? Taky máme. Letos je získalo 11 českých hotelů, 10 z nich má jeden klíč a jeden má dva. Tři zatím nikdo. Tím nejvýše oceněným je Fairmont Golden Prague, tedy bývalý interkontinentál na pražském nábřeží. Ten si dva klíče udržel i letos a je pořád jediným dvouklíčovým hotelem u nás. Jeden klíč má třeba také Andaz Prague v bývalém cukrovarnickém paláci, hotel Perk v Šumperku nebo vila Julius a Emma v Karlových Varech. Takže to rozhodně není jenom soutěž pražských pětihvězdičkových hotelů. No a kolik stojí noc v hotelu s michelinským klíčem? Nemusíte kvůli tomu nutně vybírat spořící účet. Třeba pražský Mosaic House, který má jeden klíč, se dá podle termínu najít, no i za 2000 za noc. Takže michelinský klíč automaticky neznamená michelinskou cenovku. Samozřejmě, pokud chcete dva klíče, ve Fairmont Golden Prague se bavíme spíš o částkách, které startují kolem 10 000 za noc. Takže jestli jste si mysleli, že Michelin řeší jenom to, kde se dobře najíst, už vám může naplánovat v podstatě celý víkend. Hotel máte vyřešený, restauraci? No a protože pokud Michelin zopakuje loňský harmonogram, někdy v zimě by nás mohl čekat i nový český restaurační výběr. Ten loňský zveřejnili kolem 11. prosince. Tak uvidíme, jaké hvězdy se letos rozsvítí na českém gastronebi. Trendy Express. Ovšem, co je trendy.

0: Posloucháte Trendy Express, no a teď vyrazíme od hotelů a taky chlebů k fotbalu. Kylian Mbappé po 20 letech mění tým. Francouzská fotbalová hvězda přezová kopačky Nike za nové od švýcarské značky On. A není to jenom další sponzorská smlouva. Značka On totiž zároveň s Mbappém oficiálně vstupuje do světa fotbalu. Mbappé byl s Nike spojený prakticky celý život. Značka ho začala podporovat ještě když byl dítě. Myslím, že když mu bylo 7 nebo 8. Od roku 2019 už dostával i vlastní signature kopačky. První byly Mercurial Bondi Dreams, inspirované pařížským předměstím, kde vyrůstal. Jeho smlouva s Nike skončila letos 31. července. Přesná částka, kterou dostával, veřejná není, ale podle francouzského L'Équipe mu Nike při vyjednávání o novém kontraktu nabízelo kolem 20 milionů eur ročně. To je částka na úrovni LeBrona Jamese. No, ale Kylian řekl ne a šel k On. Nová smlouva je na 10 let a ani tady neznáme přesnou částku. Víme ale, že dostane nejenom peníze, ale také akcie společnosti. Stává se tedy zároveň podílníkem, podobně jako to má Roger Federer, který je s On spojený už několik let. No a On si k tomu rovnou založilo i fotbalovou divizi. Jejím šéfem, tedy Director of Football, je Thierry Henry. Do vývoje produktu je zapojená také švýcarská reprezentantka a hráčka Barcelony Sydney Schertenleib. No a Mbappé pak nemá být jenom tváří, ale přímo testovat a spoluvytvářet nové kopačky a oblečení. Co právě většinu lidí trochu zaráží, je, že ty kopačky ještě vlastně nejsou hotové. Jo, člověk by čekal, že Kylian a On představí novou spolupráci a rovnou začnou novinky prodávat. Jenže první fotbalové produkty On půjdou do prodeje až v roce 2027. Mbappého už sice fotografové zachytili na tréninku v Realu v bílém prototypu, ale v prvním soutěžním zápase po oznámení spolupráce nastoupil opět ve svých starých Nike Mercurial, jen byly kompletně bílé a logo Nike bylo schované. Takže nové On kopačky zatím možná nejlépe uvidíte ve videohře. V EA Sports FC 27 už totiž Kylian pobíhá v bílých kopačkách s logem On. Virtuální Mbappé je tedy v nové éře o něco dál než ten skutečný. A právě tady ještě přichází jedna otázka. Kolik budou tyhle kopačky stát? On je totiž prémiová značka a ani běžecké boty rozhodně nepatří k nejlevnějším. Jenže fotbal není jenom o profesionálech, kteří kopačky dostanou zadarmo. Jsou to hlavně miliony dětí a teenagerů, kteří chtějí hrát v tom, co nosí jejich idol. Ostatně sám Mbappé při loučení s Nike napsal, že jednou z věcí, na které je nejvíc hrdý, bylo vidět svoje kopačky na nohou milionů dětí. No a tady bude On muset trochu přemýšlet. Dětem roste noha, kopačky se mění, rodiče kupují znovu a znovu. A když bude Mbappého nový model stát prémiové peníze, možná po něm budou děti toužit, ale rodiče už o dost míň. Ceny zatím On neoznámilo, takže možná, no, nebude nejtěžší ty kopačky vyrobit, ale dostat je opravdu na nohy běžných fotbalistů. Pro Nike navíc Kylianův odchod nepřichází úplně v ideální chvíli. Značku taky opustil Lamine Yamal, který přešel k Adidasu. Jedním z těch důvodů bylo, že se bál, že bude trošku ve stínu Kyliana u Nike, tak si řekl, tak já půjdu k pruhům. No a tento měsíc přišla ještě jedna taková symbolická rána. Po téměř 18 letech Nike vypadlo z amerického indexu S&P 100. No, takže on má Mbappého, Henryho, pozornost celého fotbalového světa a ambice. Tak teď už jenom potřebuje ty kopačky.
1: Trendy Express na Express FM.

Donatella Versace překvapila svět módy a krásy, když oznámila vstup do nové značky, která s Versace nemá nic společného. Roka půl poté, co skončila jako kreativní ředitelka módního domu své rodiny, oznámila nový projekt. Společně s americkou společností Revolve zakládá zatím nepojmenovanou značku, která má propojit módu a beauty a má být zaměřená hlavně na mladší generaci. Donatella v ní bude působit jako Chief Creative Officer a dostane na starost celou kreativní vizi. Je to docela zásadní nový začátek. Do čela Versace se Donatella postavila v roce 97 po smrti svého bratra Gianniho, no a kreativně vedla značku skoro 30 let. Až v březnu 2025 z pozice kreativní ředitelky odešla a stala se hlavní ambasadorkou značky. Krátce na to se změnil i majitel. Prada se na koupi Versace dohodla v dubnu 25 za zhruba 1,25 miliardy eur. No a převzetí definitivně dokončila potom v prosinci téhož roku. Versace dneska patří pod stejnou skupinu jako Prada nebo Miu Miu. Donatella se teď ale pouští do úplně něčeho nového, název značky tedy zatím neznáme, neviděli jsme žádné produkty, víme ale, že jako první přijde na řadu beauty, až potom móda. Celý projekt má být hodně postavený na online světě, sociálních sítích, celebritách a na tom propojení taky módy s hudbou a popkulturou, což je něco, co Donatella ve Versace dělala vlastně docela dobře, šlo jí to, věděla, kdo je in, uměla oslovit správné osobnosti. No a Revolve na tomhle právě typu prodeje vyrostlo, takže tady je určitě shoda. Na první produkty se teda musíme počkat na příští rok. No takže skoro 30 let byla Donatella Versace tou ženou, která určovala, jak vypadá Versace. No a teď poprvé zjistíme, jak vypadá svět podle Donatelly bez Versace. Trendy Express. Ovšem, co je trendy? Repríza

0: že kapela Muse přišla o svůj dlouholetý instagramový účet ve prospěch nového AI agenta od Mety, jste na Express FM už slyšeli. Kapelu teď na Instagramu najdete jako Muse Band. Nový agent od Mety je nejenom roztomilý, ale objevují se na něj i docela zajímavé reakce. Meta ho propaguje mimo jiné jako nástroj, který vám může pomoci ušetřit peníze, hledat zapomenutá předplatná, vyjednávat lepší ceny nebo zkoušet získat peníze zpět. Jeden uživatel dokonce tvrdí, že mu Muse našel předplatné knih, na které jeho žena rok zapomněla, zrušil ho a podařilo se mu získat zpět celý rok plateb. No a co se to je taková... To je trošku takový insiderský jako AI joke, že taky jeden z designérů Muse má moc velkou radost, že to je první AI, jejichž logo nevypadá jako zadní otvor. Všimněte si někdy, dejte si schválně jako, že AI logos a ono prostě všechno vypadá jako taková dírka s hvězdičkou takovou kolem. No, pryč od toho. Pojďme k tomu, k čemu jsem se chtěla dostat. Teď Meta evidentně chce, aby Muse nezůstal jenom v telefonu. Na konferenci tento týden představila totiž společnost takzvaný Muse Charm. Je to malý přívěsek, velikost zhruba, já nevím, pozdra na AirPody, který může ten nosit třeba na klíčích. Jo, má takový malý vlastní displej, má vlastní 5G připojení, můžete přes něj se svým AI agentem mluvit v reálném čase. Je to takový vlastně jako AI Tamagotchi, které vám místo toho, že ho krmíte, třeba právě ušetří peníze na těch předplatných. Cena zatím není známá, Meta ho chce ale začít prodávat letos na Vánoce. Možná si vzpomínáte, a třeba já, na co jsem si hned vzpomněla, bylo, že vlastně tím trošku předběhli OpenAI a bývalého šéfdesignera Apple Johnnyho Ivea. Ti vlastně jako už, no podle mě už pár let se spekuluje o tom, že právě OpenAI měla vyjít s nějakým takovýmhle přívěskem, který byste mohli mít, já nevím, jako na krku nebo někde, měl to být taky spíš jako malej reproduktor, do kterého vy byste mluvili a on by vám odpovídal. Takže evidentně tenhle ten závod o to, kdo vám prodá nějaký nový kus hardwareu jenom pro AI, skutečně jako odstartoval a už nejenom za oponou, ale už jsme u hotových produktů. Jinak Meta včera ukázala ještě jednu moc pěknou věc, která se mi líbila, a to jsou jejich nový VR brýle. Váží jenom 100 gramů, má to být pětkrát míň než Quest 3. Trik je v tom, že tu baterii, procesor a úložiště přesunou do takového puku, který máte připnutý u kapsy nebo v tašce. Ty brýle vypadají jako větší sluneční brýle. Jako musím říct, že mě to fakt zaujalo. Mělo by to fungovat jako osobní kino, herní konzole i pracovní plocha. Představili k tomu taky úplně nový Beat Saber, což je pro mě důvod, proč mít VR-ko, miluju Beat Saber. A jinak, co se týká třeba, co jsem viděla ty promo videa, tak jsou tam třeba různý sportovci, který jako vlastně tam koukají třeba na zápasy fotbalový, nebo tam třeba koukají na MMA a opravdu to tam jako popisují, že wow, mám pocit, že jsem v kleci, nebo že tam třeba rozebírají nějakou herní situaci a on říká, jo, až teď jsem si vlastně všimnul, že ty jsi tady zahrál tohle a tamto. Takhle samozřejmě jsou to jako promo videa, jenom jako říkám nějaký první reakce. Říkáte si, no a kolik to bude koštovat? 1299, do prodeje by měly jít příští rok na jaře. No, tak se zdá, že jako ta budoucnost nebude skutečně jenom o tom, že budeme mít AI v telefonu, ale budeme ji mít v brýlích, na klíčích, možná v kapse, takže při odchodu z domu už to nebude jenom telefon, klíče, peněženka, ale už to bude telefon, klíče, peněženka a můj agent, můj AI Tamagotchi. Díky, že jste poslouchali dnešní Trendy Express. Připomínám vám taky náš web expressfm.cz, kde najdete třeba rozhovory. Za tento týden připomínám rozhovor se spisovatelem Leošem Kišou. Potom taky tam najdete třeba odehraný playlist. Někde nám píšete, prosím, co hrálo ve středu 9.23, tak mrkněte na web. No a taky tam samozřejmě běžte do sekce podcast a tam si můžete poslechnout kdykoliv taky pořad Trendy. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem posluchačům Express FM a příznivcům hudebního speciálu Express Edge především. Petr s Pepou právě startují 874. epizodu a budou tu pro vás následující 2 hodiny vysílání. Po várce osvědčených pecek máme dnes pochystaný spíše čerstvější materiál, ale povětšinou od ustálených umělců, umělkyň i kapel. Express Edge můžete dohledat na Facebooku a jeho prostřednictvím nám dát vědět, co máte na srdci, popřípadě načerpat hudební inspiraci. Pro pořádek dodám, že premiéru vysíláme ve středu od 21 hodin a stejnou 2hodinovou várku pak reprízujeme každé pondělí od 22 hodin. Loni obnovili svoji činnost Delphic, letos pak nejenom svým příznivcům nabídli hned 3 singly, jako druhý v pořadí ten s názvem Everything Will Find You. A právě tím dnešní 874. díl Express Edge odstartujeme. Příjemný poslech vám přejí Petr s Pepou.
1: Express Edge
0: na Express FM.

15 let. Letos uběhlo od vydání páté řadovky Lipperkalia od Patrika Wolfa. Dle mého názoru je to jeho nejlepší dílo, které otvírá doznívající track The City. Everything Everything na koncertech již delší dobu podporují své album Get to Heaven, respektive jeho výročí, protože vyšlo v roce 2015. Momentálně skladby z něj nabízí fanouškům za velkou louží, my však zařazujeme věc s názvem Pizza Boy z roku 2022.

Tohle byly Falls. Na jejich novou desku také čekáme docela delší dobu, proto jsme vám nabídli skladbu Inhaler v remixu a myslím, že docela zdařile. O tom, že Editors vydají koncem října novou desku z vysílání Express FM, určitě víte. S Michalem jsme vám v Express Drive hned několik singlů nabídli a právě proto jsme se dnes rozhodli vrátit k titulu předchozímu, který vyšel v roce 2022 pod názvem EBN.

0: Editors a ukázka z alba EBM, které je tak trochu střihlé elektronikou, ale myslím si, že celkový výsledek je zdařilý. Právě doznívá track s názvem Heart Attack. Placebo v listopadu vystoupí v Praze a představí hitovky ze svého debutu. My se však v jejich diskografii zastavíme u kompilačního alba Covers, které přineslo celou řadu zdařilých předělávek. Pro dnešek zařazujeme tu s názvem I Feel You, původně z dílny Depeche Mode.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Edge na Express.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba, hudba, na prvním místě.
2: Posloucháte hudební speciál.
3: Speciál na Express FM.

0: Architects na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, doznívá zcela nová věc Machine z minulého týdne. Zatím však není jasné, jestli jde o předzvěst nové desky. Architects u nás vystoupil letos v květnu na podporu loňské 11. studiovky. Ve vysílacím studiu jsou je nadále Petr s Pepou, v tomto hudebním bloku malinko přitvrdíme, připravené máme samé progresivní party. Ta následující pochází ze států a funguje přes 20 let. Její jméno je We Came As Romans a před rokem vyslala do světa 7. řadovku. Přinesla i single One by One.
1: Express Edge a Petr Novák.

To byly The Plot in You, kvartet z Ohia, kterému v červnu tohoto roku vyšla eponymní novinka. Nabízí 12 skladeb, včetně doznívající Left Behind. Přesouváme se na Floridu za kapelou A Day to Remember, která má už na příští rok oznámenou akci na lodi, kde se představí po boku dalších part, ale jarní plavby už jsou bohužel vyprodány.

0: Doznívají A Day to Remember a skladba Make It Make Sense z jejich poslední loňský desky. V březnu tohoto roku vydali nový materiál Story of the Year. Album se jmenuje Arson, což znamená All Rage Still Only Numb. S produkcí vypomohl Colin Britain, který před dvěma lety usedl za bicí soupravu u Linkin Park. Předtím produkoval jako divý a na kontě má desky Papa Roach, All Time Low nebo Basement. Tady jsou Story of the Year a track Disconnected.
1: Express Edge.
2: S Petrem Novákem.

jestli někdo zraje jako víno, hudebně samozřejmě, tak to jsou The Afghan Whigs, legendární parta složená kolem Grega Dullyho. Poslední desky jsou velmi kvalitní a ta letošní není výjimkou. Vyšla před pár týdny a její název je Soft Control. My vám z ní hráli skladbu House of I. O měsíc dříve vydal 7. solovou desku Jack White, samozřejmě ve vlastní produkci a na vlastním labelu. A samozřejmě, že si zvládl nahrát skoro sám všechny nástroje za přispění pár přátel a kolegů. Nabízíme vám z desky ukázku asi ze skladbu There's Nobody There.

Myslím si, že bychom se brzy mohli dočkat nové desky od americké kapely Spoon, která letos v létě nabídla veřejnosti hned dva singly. Ten druhý v pořadí jsme vám před malou chvíli hráli a jeho název je Guess, I'm Falling in Love. Silver Sun Pickups je americká alternativní parta, kterou vám v Express Edge čas od času hrajeme. Letos tahle čtverice z LA vydala novinku, na které se producentsky podílel sám Butch Vig.

To byla ukázka ze sedmý řadovky Silver Sun Pickups. Zmíněný producent Bačvik v začátcích dost pomohl nejenom Nirváně, ale i Smashing Pumpkins, a to s jejich dvěma prvními alby. Teď už Billy Corgan vše producentsky kontroluje sám, jestli je to dobře nebo špatně si netroufám říci, ale faktem je, že poslední nahrávky Smashing Pumpkins už mě tolik neberou. Pouštíme jejich skladbu Magdalena z roku 2022.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, jsme v polovině 874. dílu, takže máme hodinu za sebou a hodinu před sebou. V té minulé jsme byli poměrně přísní, takže teď si malinko odpočineme, ale v závěru do toho opět hrábneme. Na úvod druhé půlky máme připraveny veterány britské indie scény EMF. Ti se čas od času ozvou s novým materiálem, my vám zahrajeme věc názvem Hands in the Air. V kapele se za poslední léta vystřídala celá řádka hudebníků a jako bubeníka pak EMF angažovali Robina Goodriche, původního člena kapely Bush. Příjemný poslech druhé poloviny 874. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
0: Express Edge
1: na Express FM. If you can.

To byly Jesus Jones, které mám hodně rád, přesto musím být kritický k jejich posledním dvou titulům. Uvidíme, jak dopadne nová deska Twilight, která vyjde tento pátek a na které bude i doznívající track Animal Instinct. Na rozdíl od EMF a Jesus Jones jejich kolegové Nets Atomic Dustbin drží od nahrávacího studia dál. A tak na svém albovém kontě mají stále jen tři tituly. Ten debutový přinesl i první výrazný hit Nets Atomic Dustbin, jehož název je Kill Your Television.

Miles Hunt je anglický hudebník, zpěvák, kytarista a svého času také moderátor. Působí v legendárních Wonderstuff, které z Express Ash asi znáte, ale mimo to má i svůj vedlejší projekt Van 414, který letos po dlouhé době ožil a vy jste slyšeli aktuální skladbu The Same Body of Water. Welshy Feeder slaví 30. výročí svého debutu a svým fanouškům nabízí tuto desku v remastrované a obonusované edici. A jeden z bonusů s názvem When We Fall si teď pustíme.

Černí jezdci Hardfire jsou zpátky. Po 15 letech v černu vydali novou nahrávku, která není špatná, ale člověka napadá otázka, jestli kluci nespali moc dlouho. Kapelu však sledují na sítích a podle všeho zažívá šťastné období, a to i na koncertních pódiích. A to je důležité. Hardfire a single Don't Go Making Any Plans v Express Edge. Express Edge.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Music. First.
3: Express FM.

stereole. Na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Stereolab fungují s desetiletou přestávkou od roku 1990 a jejich sound je natolik charakteristický, že skladby z dílny této britsko-francouzské party poznáte okamžitě. Ta doznívající vyšla letos pod názvem Cloudland. Loni touhle dobou vydali Saint Etienne 12. a zároveň finálovou desku International. Kapela se totiž loučí s fanoušky a zítra a pozítří čeká poslední koncert, respektive čekají poslední koncerty. Ale třeba se ještě někdy vrátí, protože zmíněná finálová deska není vůbec špatná.

Ve společnosti projektu Club 8 jsme navštívili Švédsko. Tahle indie popová dvojka funguje již od roku 1995 a v její tvorbě se mísí taneční rytmy s bosanovou, chill outem nebo hip-hopem. Poslouchali jste jejich aktuální písničku The Sweetness of Honey. Lowcast byla americká hardkorová parta, ale se členem D na začátku svého jména. My v tomto čistě dámském bloku máme připravený projekt Lowcast z britských ostrovů, který se letos ozval s novinkou a nám se docela líbí.

To byl Locust se singlem Long Distance Lover. Pokud jste navštívili letošní koncert A Perfect Circle, možná jste stihli i předskokanku Jenny Beth. Ta se k nám vrátila necelý rok od svého solového koncertu a my z její diskografie vybíráme skladbu No Good for People.

Že ve dvou uděláte slušnej bordel, tedy co se hudby týká, tohle byly Black Pistol Fire, dvojka z kanadského Ontária, které letos vyšla novinka a přinesla i doznívající track Rock Bottom. Na Express FM právě posloucháte hudební speciál Express Edge a ze studia vás zdraví Petr s Pepou. Je před námi finálový blok dnešní dvouhodinovky. A také další dvojice a ze stejného města. Od roku 2011 si říkají The Bluestones a loni vydali čtvrtou desku Metro. Vybíráme z ní věc nazvanou Come Apart.

Faktorní záměr, ale tohle byla další kanadská parta v dnešním vydání Express Reč, respektive v jeho finálovém bloku. Tahle, si říká Bleaker, je upsaná labelu Roadrunner a tento měsíc si vyšla novinka Elephant. Přinesla i nám ji nabídnutou skladbu Feel It Again. Anglickou trojku Deem Up Happy máme rádi, protože je důkazem, že i na ostrovech umí hrát blues do strun. Venku mají čtvrtou desku a naší pozornosti samozřejmě nemohla ujít. Dáme si single Power Games.

Royal Blood a jejich nové věci z vysílání Express FM znáte, my ji zařadili pro formu, protože se nám líbí, že po několika letech a pár vydaných deskách se Royal Blood vrací ke svým začátkům a z něj zatraceně dobře. Swallow the Bomb byl předposlední hudební příspěvek, ten poslední už bude jenom jakési hudební rozloučení. Přátelé, kamarádi, 874. díl Express Edge Team to končí. Připravili ho pro vás klasicky Petr s Pepou, kteří vám přejí krásné dny a dostatek kvalitní hudby. S novou hudební várkou tu budeme zpět opět za týden, to znamená ve středu v 9 večer, pokud nesíháte, v pondělí od 10 večer vysíláme reprízu. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Všechno je jinak neboli zpátky na stromy. Taylor Swift nevydává nové album. Jen do alba The Life of a Showgirl nastrkala 4 nové songy. Nalepila k názvu slovo encore a je hotovo. Otázka zní, zda tímto donutí své fanoušky koupit už asi 350. verzi tohoto alba. Duo Tomora neboli Aurora a Tom Rowlands z Chemical Brothers oficiálně oznámilo vydání svého zbrusu nového EPčka Celebration a sérii vystoupení ve Velké Británii a Evropě. Nový singl Celebration je nyní k dispozici. Kompletní pětiskladbové EPčko vyjde digitálně 16. října a fyzicky o měsíc později. EPčko bylo nahráno poté, co dvojice odehrála svá první nabitá živá vystoupení začátkem tohoto roku. Mezi novými písněmi jsou dvě naprosto odlišné verze skladby Celebration a 10minutová verze závěrečné skladby In a Minute. James Hype, je to ten, co udělal hity jako Ferrari a další, sdílel záběry na jeho nový DJský setup. Obvykle si vystačí se 4 přehrávači. Tady je ale obklopen 16 přehrávači a sám k tomu řekl, tohle je možná nejlepší nápad, jaký jsem kdy dostal, nebo ten nejméně potřebný. Ať tak či onak, teď už je pozdě. Mimochodem, tento koncept navazuje na jeho nedávné vystoupení na rakouském festivalu Frequency, kde Dav pomocí LED náramků hlasoval o hudebním směřování jeho setu.
0: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
1: Fed Dog. Call it what you want.

0: mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

biznis vozíte na škodách, slepice letí jako kodák, píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů v život.